0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Pyl, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
2: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

non-stop! Hit Radio 90.

0: webu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 km od Prahy.
2: Hit Radio 90. 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90, 7 minut před 7, Jamiroquai, Blázen do rychlých aut. Tak mu s Kristínou prozradíme, jestli dneska tu rychlost vůbec na silnicích využije.
1: Doprava.
2: Komplikace vás potkají na dálnici D11 na 61. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tady stojí v pravém jízdním pruhu porouchané osobní auto, kolona tady má už 2 kilometry. S opatrností projíždějte na dálnici D35, kde se na 153. kilometru ve směru na Olomouc došetřuje nehoda nákladního vozidla, která je mimo silnici. Na místě jsou záchranné složky. Na trase Brno-Svitavy u Krhova se srazilo osobní auto s nákladním, blokovaný je tu jeden jízdní pruh, očekávejte silný provoz. A se silným provozem počítejte i na dálnici D1, a to na trase z Vyškova na Brno. Tady se popojíždí mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Zdržení je okolo 10 minut.
0: A v Praze v Černokostelecké ulici u křižovatku s Průmyslovou srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranné složky, policie a komunikace je zcela uzavřela. Tak se zdržíte v kolonách. Šťastnou cestu.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
15: Montujeme,
16: vyklízíme,
15: krabice vám zapůjčíme.
16: Těžký kusy, to je naše.
15: Však recenze mluví za vše.
16: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
15: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280.

0: komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
1: Počasí. Jak to dneska vypadá venku? Ranní mlha sice připomíná, že podzim už je tady, ale přes den bude ještě pěkně, většinou polojasná obloha, spousta sluníčka, odpoledne příjemných 16 až 20 stupňů.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: S vámi minutu před sedmou, Hit Radio 90, hezké ráno vám přeje Vláďa Řepka a už je to tady. Kalendář hlásí zlom. Dneska v noci přesně ve 2:05 oficiálně odstartoval astronomický podzim. Takže ráno si ještě v autech přitopíme, ale odpoledne můžeme nachytat trochu bronzu. Ale dobrá zpráva, o víkendu by se ještě mělo vrátit babí léto. A tady je naše první devadesátka. Phil Collins.
2: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 9 minut po 7, Hit Radio 90. Vládě Řepka vám přeje dobré ráno. Tohle to je Billy Joel, který pořádně vyděsil fanoušky. Doktoři mu zakázali hrát velké koncerty. Důvodem extrémní hluk a decibely na stadionech. Ty mu totiž způsobovali stavy jako při otřesu mozku a začali mu poškozovat hlavy, nervy v hlavě. S každým dalším hlasitým koncertem tedy může přicházet o mozkové buňky. Takže Billy teď povinně odpočívá, my mu na dálku přejeme zdraví a je fajn, že si ho můžeme připomínat alespoň takhle a jeho hity. Další hity za moment budou třeba Queen na Hit Radio 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hit Radio 90 v 7.24 Take That, krásné ráno. Přesně před 32 lety, přesně v těchto dnech, v televizi poprvé odstartoval seriál Přátelé. A dnešek, to je ten den poté, kdy jsme všichni přišli do školy nebo do práce a na chodbách se neřešilo nic jiného než ty bláho, viděl jsi to včera, to je naprosto geniální. Vlastně jsme s Rachel, Rossem, Monikou, Chandlerem, Joeym a Phoebe prožili společně celý devadesátky. A schválně, jaký vám naskakují scény, když slyšíte muziku, která v seriálu zazněla? A když slyším Angels of Morning, tak se vybavím Chrissy Hayden s kytarou na oranžovém gauči a žádlící Phoebe na chodníku, jak ji učí Smelly Cat. A když slyším You Too, With or Without You, tak vidím déšť na okně a první rozchod Rachel a Rose. Tak v duchu tleskám třikrát do dlaní jako ve znělce. Přátelům přejeme všechno nejlepší a vám dobré ráno. Teď z In Excess. Hit Radio 90. 90.

0: BM Samson and Double Key na Hitradio 90 v 7.35 a tohleto je ten song, kdy se vidím naprosto v pohodě, sedím v nějakým koženém křeslu a k tomu si dávám dobrou skleničku vína. No jenže, pokud máte rádi právě to víno, tak si možná brzy připlatíme. Francie totiž hlásí, že letos byla nejhorší sklizeň za posledních 70 let. Takže si teď v klidu tu naší pomyslnou sklenku vychutnejme pěkně v klidu a abychom nebyli alkoholici už takhle po ránu, tak pouštím za chvilku dál. Nejvíc 90. v českém éteru Vanessa Paradis, Lucie nebo Jason Donovan budou. Krásné ráno.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na DEK.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90. září 6 minut před 8. Pořád Hezoun, Jason Donovan a hit z muzikálu Josef a jeho pestrobarevný plášť. Já jsem Vláďa Řepka a když jsme u toho, co máme na sobě, tak já mám triko s Darth Vaderem. Temná strana síly. No, ono se to možná k té dopravě hodí. Že, Kristýno Ševčíková?
1: Doprava.
2: Pozor si dejte na Praze východ u Velkých Popovic směrem od Všechrom, kde havarovalo osobní auto do příkopu. S opatrností tudy projedete Kyvadlově. Pozor také na trase Jičín Hradec Králové na průtahu Ostroměře, kde se srazila dvě osobní auta, na místě už jsou hasiči a policisté. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh, zdržení je zatím nárazové. 15-minutové zdržení ale naberete v místě dopravního omezení, kde se navíc zastavilo porouchané vozidlo na D11 ve směru na Prahu, a to mezi 64. až 60. kilometrem. A s opatrností projíždějte kolem nehody osobního auta v levém jízdním pruhu na D1 ve směru na Ostravu na kilometru 310.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení Vach a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zabývat se mají i změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun víc než letos. Řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. No a české tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu.
2: Počasí. Jak to dneska vypadá venku? Ranní mlha sice připomíná, že podzim už je tady, ale přes den bude ještě pěkně. Většinou polojasná obloha, spousta sluníčka a odpoledne příjemných 16 až 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: 8 hodin se hlásí zítra Rádio 90 Vláďa Řepka. Odpoledne má být pěkně, tak jestli přemýšlíte o procházce, můžete se nechat svést. Na Petřín lanovkou je skvělá. Jenom ta jízdenka nám trochu podražila ze 60 na 100. Tak u nás, bez čekání ve frontě a na vrchol 90. Tady jsou Liquido. Pěkné ráno.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Co dělat, když vás práce zrovna dvakrát nenaplňuje? Tak si zkuste vzít tady příklad z pána Tony DeBart. Ještě na jaře roku 1994 montoval lidem doma toalety a vyměňoval vodovodní trubky. Ale o pár týdnů později vyměnil montérky za mikrofon, protože pecka, kterou jsme si teď hráli, ovládla všechny kluby a vystřelila na první místo britské hitparády. Takže titulek jak z blesku, z instalatéra popovou hvězdou. Tony Bart před například Aerosmith, Janet Jackson anebo Oceán na Hitradio 90. Krásné ráno.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

Oceán v 8.28 na Hitrádiu 90. Dobré ráno, s vámi je Vláďa Řepka. Já třeba ráno vůbec nesnídám, mně stačí kafe, protože když ráno vstanu, tak mě žene ta obrovská energie sem k vám do studia. Ale ne, vážně, znám spoustu lidí, kteří by bez snídaně prostě nevylezli z bytu. A pak jsou tací, kteří to dotáhnou teda do absolutního extrému, jako v Austrálii, kdy teď policisté zastavili řidiče, který řídil auto koleny a oběma rukama si za jízdy v ranní špičce mazal bagel máslem. Když ho vyblikli, tak se hájil policistům, že mu strašně kručilo v břiše. No pochopení nenašel, přišel o 3 body a měl máslo na bagelu i na hlavě. A tahle sranda ho vyšla na 17 000 korun. Takže pokud nás sladíte v dabu, v autě, raději prosím se snídaní počkejte až na červenou. My bez másla a bez rohlíků, ale za to s Nirvánou.

0: Tady Hit Radio 90 v 8.39 Desire s hitem Life. Písnička je obecně o překonávání každodenních obav a radosti ze života, ale v roce 2007 dostala nelichotivý titul. Přes 10 000 diváků BBC hlasovalo o nejhloupějším rýmu a v písničce zvítězila právě Desire za Ghost, Most a Toast. Ale víte co, kašleme na ankety, nám se líbí a devadesátky prostě byly takový, tak nám je nechte. Za chvilku Činasky stejně jako já, nebo Temper a Maja, krásné ráno.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
0: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Díky tomuhle klipu od Soul Asylum se podařilo vypátrat 20 dětí, které se nikdy nevrátily domů. Tak i to byly devadesátky. Za chvilku se vrátíme a budou zpátky, jasně, ale podíváme se nejdřív s Kristínou na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na nehodu v Praze, na Kunratické spojce u křižovatky s Libušskou, tady na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Nehoda je také na Pelhřimovsku v Horní Cerekvi v Havlíčkově ulici, kde bourala dvě osobní auta, provoz je tu řízen kyvadlově, projíždějte tu opatrně. Další komplikace jsou na Plzeňsku za Třemošnou směrem na Chrást, kde havarovalo nákladní auto. Silnice je tady průjezdná kyvadlově. A komplikace jsou také na trase mezi Vsetínem a Zlínem na průjezdu Vizovicemi na Palackého náměstí. Tady bourala dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě jsou záchranné složky, počítejte tady se zdržením.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se
11: to má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
15: Tuhle práci nikdo nezruší. Dopravní

0: www.pp.jobs.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Počasí. Venku sice podzim, ale přes den bude ještě pěkně, většinou polojasná obloha, potom spousta sluníčka a odpoledne příjemných 16 až 20 stupňů, jen na severu kolem 15.
10: Hrajeme vám 90 non-stop.
9: I minutu před 9 je s vámi na Hitrádiu 90 Vláďa Řepka. V New Yorku právě zasedá OSN a úplně nejvíc nám dal opět americký prezident Donald Trump. Prý se mu nezdá, jak se jmenuje AI, tak měl chuť zase něco přejmenovat, takže AI přejmenoval na SI, jako Super Intelligence. Tino Turner, ty to nahoře vidíš.
10: Vlá-

0: ATB jsou přesně hitem, který nás ráno popožené, takže stihneme přejít i přechod. Já z toho mám někdy strach, ona blikne zelená, udělám dva kroky a je zase červená. U nás v Praze jsou takový rychlopřechody dva. Na ně pozor, jeden je na Palackého náměstí a druhý na IP Pavlova. Mám teda vyzkoušeno, že auta hned nevyjíždí a na přechodu po bliknutí červené běží takzvaný vyklizovací čas. To znamená, abychom hejbli zadkem a z přechodu vypadli. Zdravíme i ty, co nás poslouchají teď v autě. Zůstaňte s námi ale všichni, budeme hrát totiž třeba Smokey. Je 9.11 a vy jste s Hitrádiem 90.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Smokey a Roy Chubby Chubby Brown v 9.26. U nás je známá tahleta písnička hlavně díky Vaškovi Neckářovi, Mídlový princ. Hity ale původně z roku 73, jsme samozřejmě ještě nebyli na světě, ale pamatujeme si ho právě z 90. konkrétně z roku 95, kdy zažila tahleta skladba obrovský celosvětový comeback, když Smokey nahráli novou verzi s holandským komikem Royem Chubby Brownem. A právě tehdy se do refrénu oficiálně dostal ten slavný hotspotský pokus křik Alice, who the fuck is Alice? A single se znovu začal prodávat po milionech. Já jsem jako malý kluk nerozuměl tomu, co to přesně znamená, ale přeložil bych to, jako to dělají seriály na ČT. Kdo je sakra ta Alice? Tohleto už je Bryan Adams na Hit Radio 90.

0: R.I.M. v programu Hit Rádia 90 v 9.37. Jestli ještě plánujete nějakou dovolenou na podzim nebo na zimu, tak by vás mohlo zajímat, s kým se vám poletí nejlíp. V Londýně se totiž rozdávali letečtí Oscaři, prestižní ceny Skytrax. A absolutní světovou jedničkou se pro letošek staly aerolinky ze Singapuru. My jsme se neumístili. Ale ocenění za nejčistší letadla si odnesla společnost, se kterou můžete letět přímo z Prahy nad Tchaj-wan. No ať už poletíte kamkoliv, vraťte se vždycky k nám, protože my zůstáváme nohama na zemi. Já se jmenuji Vláďa Řepka, budu se těšit zítra v 7 a do 10 třeba ještě vám na stobě věci na Hit Rádiu 90.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kde je to kouzlo, který by odstranilo po ránu a dopoledne ty šílený kolony, které jsou prakticky od začátku školního roku. A teď se pojďme podívat na silnice, za 6 minut bude 10 hodin. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte v Praze v Liberecké ulici ve směru do centra před sjezdem na Libeň, kde došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je tu jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Střížkova. Komplikace jsou také na Mělnicku v Neratovicích, v Biškovické ulici, kde bourala dvě osobní auta, projíždějte tu opatrně. Pozor na Benešovsku na výjezdu s Vlašimi směrem na Řimovice, kde se srazily dvě dodávky. Tady je vozovka průjezdná Kyvadlově. A nehoda je také v Brně, v Jedovnické ulici, u křižovatky se Sedláčkovou směrem do Vinohrad. Tady se střetla dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
13: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
16: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
16: Více na www.hermann.cz.
15: Herman. Jistota na celý život.
17: Zaostřeno na region.
0: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Polojasno a skoro jasno bude dneska. Teploty byly ráno docela nízko i pocitově. Přes den se dostanou někam mezi 16 až 20 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Ladí vás Hit Radio 90. Dobrý den, první podzimní den. A hnedka je to vidět od rána v ulicích. Jenom mi prosím vás řekněte lidi, v čem budete chodit, až bude minus 10. Protože mě dneska ty huňatý roláky a zateplaný péřový bundy docela překvapily. Tak srovnáme teploty a pošleme něco příjemně teplýho do uší. Hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90. Německý projekt Saš. Na konci 90. to byl absolutní vrchol klubové scény a na tu dobu vlastně i ojedinělý bylo, že každý ten hit naspíval vždycky ten dotyčný zpěvák, respektive zpěvačka v jiném jazyce. Asi podle toho, v jakém přístavu si nejspíš DJ nabrnknul tu zpěvačku. Tak tohle bylo evidentně někde u britských břehů. Mysterious Time, Hit Radio 90, hezké dopoledne.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Radio 90.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesinovégenerace.cz.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Star Pramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
9: Mami, já potřebuju novou bundu.
10: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
9: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
10: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
9: Tak to beru!
10: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Houbařská sezóna, ta už je pomalu na ústupu, říkají odborníci, ale sociální sítě ty tak teda nevypadají, protože pořád drásají ty, co nenašli ani babku v příkopě. Letos prý taky stoupnul významně prodej sušiček na to všechno lesní bohatství. No, kdyby volby do obecních zastupitelstev byly teď v září, tak ty nepoužitý obrovský plachty se jmény kandidátů by se klidně daly využít právě na sušení hub, ale obávám se, že v polovině října už bude pozdě. My pokračujeme taky s pořádnou nadílkou. Bude Anaka, Unique 2 a právě teď YouTube. Hezký dopoledne, Hit Radio 90.

0: 23. a 24. dubna se dá Anna K. Dvojak v O2 Univerzu. Bude to koncert se symfonickým orchestrem, takže takový speciální aranže, hodně smyčců. Možná, že některé ty písničky od Anny K. ani nepoznáte v tom úplně novým provedení. Prostor Univerza je na tohleto krásný. No a ten druhý předaný koncert se oznámil teprve nedávno, takže se na něj úplně pohodlně dostanete a budete si moct vybrat nádherný místa na sezení. Do 11. hodiny třeba Aerosmith anebo Prince Little Joe.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

90. Hit Rádio 90.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: I know what y'all thinking.

0: Tohle je legendární hit od Green Day, Basket Case na Hit Radio 90, 7 minut před 11. hodinou. Podíváme se na vývoj počasí, přece jenom půlka týdne, už je to potřeba nějak sichrovat na víkend a ze všeho nejdřív jsou tady silnice a doprava.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na dálnici D5 na 3,5 kilometru ve směru na Prahu. Tady v koloně stojí porouchané nákladní auto. Další nehodu máme na příjezdu do Libeře od Dolních Břežan, kde bourala dvě osobní vozidla. Provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Komplikace jsou také na trase Cheb ve směru na Aš za odbočkou na Vojtanov. Tady stojí porouchaný kamion, projíždějte proto tudy opatrně. Na trase z Frýdlantu do Liberce za Albrechticemi stojí porouchané osobní auto, i tady si dávejte pozor. A na D1 na 245. kilometru ve směru z Kroměříže do Brna stojí porouchaný osobák, i tady projíždějte opatrně. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Pyl, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
13: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Počasí. Dneska bude polojasno až jasno, místy přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno jsme zažili mlhy, které budou i zítra. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Už bude 11 hodin. Jaké máte dneska dopoledne? Já řekla bych, jedu na takovej slušný neutrál. Tak zdravíme za volanty, kde nás můžete naladit jako dabový rádio a přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň. Hezké dopoledne.
14: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.
18: Escucha el ritmo.

0: 9 minut po 11. Posloucháte Hit Radio 90. Hezkou středu. Někteří umělci a hlavně teda umělkyně nepřestávají experimentovat se svým vzhledem, ani když přijde 80. Cher si mohla navlíknout důchodky, takový ten neforemnej kabát, nepoužívat žádnou kosmetiku, mazat se maximálně indulonou a vlasy nechat šednout a padat. Ale ne, Cher má pořád báječně vysoustružený tělo, oblíká módní značky, které se perou o to, která s ní neváže spolupráce, aby prostřednictvím Cher prostě ukázali seniorkám z celého světa, že starobní důchod může mít styl. Nejenom leták ve schránce a tašku na kolečkách.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
5: Yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Hit Radio 90.

To jsou Len. Kanaďani nic jiného než tuhle písničku neudělali. A ještě je vykradená, protože ten sample pochází ze 70. let, snad od nějaký pornoherečky nebo co, která si musela vydělat na cestu domů z Jamajky. No, některé příběhy kolem hitu z 90. let jsou opravdu hodně neuvěřitelné. Len dostali od vydavatelství rozpočet 100 000 dolarů na to, aby k téhle věci natočili videoklip. Ale místo toho, aby najali drahý štáb, tak utratili většinu těch peněz za pronájem skútrů, motokár, za alkohol, za ubytování pro svoje kámoše. Natáčeli to nakonec na úplně obyčejnou levnou kameru během skutečného jarního prázdninového večírku. No, takhle se to dělalo, milá Gen Z. Improvizace, party až do rána za hodně peněz. Sting, Chapmami právě teď, Hit Radio 90. Hezký dopoledne.

0: Hit Radio 90, hezký dopoledne, je středa, takže dneska v 18 hodin budeme vysílat hit parádu Eurochart a dneska to budou hity z konce září roku 1993. Já už se dívám, kdo to celý vyhraje, protože už to tady mám před sebou a mám takové pnutí vám to oznámit, ale to by pak nebylo překvapení. A v době, kdy na sebe všechno práskáme na sociálních sítích, je potřeba si nějaký ty překvápka zachovat. Tak dneska v 18 těší se Michal Klein.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci Český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
1: Devadesátky jsou zpátky.
9: Barbie, let's go party.
1: Jsou zpátky.
10: Hit me, baby.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, teď před 12. hodinou Terence Trend Darby. Dáme si přehled toho, co přineslo zatím středeční dopoledne, podíváme na oblohu, teď na silnice. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kolona vám sebere 20 minut na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. Táhne se až po 5. kilometr. Hustý provoz je také na příjezdu do metropole od Berouna. 20 minut necháte na D5 od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Snížit rychlost doporučujeme na dálnici D1 na 197. kilometru ve směru na Prahu, kde havarovalo nákladní auto, a se zdržením počítejte také na D2 směrem do Brna, kde se na 3. kilometru srazily 3 kamiony. Kolona měří přes kilometr a dál narůstá. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: On air, online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
4: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Začíná astronomický podzim. Slunce ve dvě ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení nás čeká prodloužený víkend se sluníčkem, polojasným, skoro jasným počasím a teplotami nad 20 stupňů. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném kole je novela, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgou Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání Valného shromáždění v New Yorku. Věnovat by se měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN.
5: Počasí.
6: Dneska polojasno nebo skoro jasno, zítra už se ale zatáhne, oblačno, zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty půjdou zítra ještě níž na 13 až 17.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
6: Přesně před hodinou se začaly prodávat přednostně lístky na Rona Keatinga z Boyzone, který přijede za rok 18. září do Prahy. Tak středa může být lepší i díky tomu, pokud se vám zadaří. Hezké odpoledne, počasí zatím drží, účes s podzimem taky. Markéta přeje parádní den.
5: Markéta Rachmanová.
3: Hit Radio 90.

0: Nezvyklý remix Queen a David Bowie Under Pressure hit Radio 90. Hezký odpoledne. Úplně se mi kouří od pusy, když vám teďka řeknu, že na Šumavě bylo dneska ráno 7 pod nulou. To už zamrznou úsměvy. Prodloužený víkend ale slibuje hezký babí léto a teploty kolem 20 stupňů, tak v polovině týdne už můžeme plánovat, jestli lezeme v sobotu, v neděli a v pondělí v rukavicích do zahrady anebo na kolo. 90 jsou za chvíli zpátky.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.

0: Posloucháte Hit Radio 90, jestli bylo něco hodný obdivu během letošního horkého léta, kdy víkendový teploty šly i na 40, tak to, jak to dávali kapely na festivalech na pódiu, když na ně pražilo slunce. Samozřejmě, že Lucie už je legenda, která hraje v těch pozdějších časech a to rokový peklo vymetli spíš menšíma kapelama, ale myslím, že Robertu Kodymovi bude v jeho koženým kabátě taky příjemněji, až se ochladí. Najděte si, kde můžete Lucie najít ještě do konce roku hrát. Mě třeba zaujal říjnový koncert, během kterého Lucie zahraje hity velkých kapel jako AC/DC, Guns N' Roses anebo Metallica, jmenuje se to Rockin' Symphony. Tak, hladíte dál Hit Radio 90, hezkou středu.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Den vzpomínal Will Smith, jak přesně v září roku 1990 rozjel kariéru jako hlavní postava seriálu Fresh Prince. Obrovský úspěch to tenkrát byl a hvězda Villa stoupala strmě vzhůru bez jakýhokoliv zamávání. No zamávání asi ano z té výšky, ale zaváhání. Dál ledíte 90 non-stop do 13. Budou třeba Faith No More anebo John Bon Jovi. Hezkou středu.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
2: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
2: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
10: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
4: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDOSE.CZ
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Topat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Pohodovka If You Believe na Hit Radio 90, 6 minut před 14. Doznívá Ivo Alač, už je tady s vámi. Přeju vám krásné středeční odpoledne. Kolegyně Renata má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Pražském okruhu na 21. kilometru směrem k dálnici D1 bourala dvě osobní auta v levém pruhu. Připravte se na zdržení v narůstající koloně. 20 minut necháte v omezení na D1 ve směru na Brno. Zavřený je jeden pruh a popojíždět budete mezi 164. až 167. kilometrem. Nehoda vám sebere půl hodiny na příjezdu do Brna od Bratislavy po dálnici D2. Tři nákladní auta blokují jeden pruh na 3. kilometru a kolona se táhne od 9. A na D35 na 154. kilometru směrem na Ostrov blokuje pravý pruh odstavený kamion. I tady se zdržíte. Šťastnou cestu.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
16: Jak bych mohl?
15: Tak jak se jmenuje?
16: Maminka.
15: Restaurace, ty jsi zapomněl.
16: Prosím tě, no dovol.
15: Karle, já vsteky ze zelená.
16: No vidíš. Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kung pao tam prechodí i ten dejdar.
15: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
16: Neboj za to. Maminka si klidně může dát humra z akvária.
17: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál. Úžasné prostředí. Pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
18: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. pro bohatší Česko.
0: Počasí.
1: Dnes máme většinou polojasno, s nejvyššími teplotami mezi 15 a 20 stupni. Kránu se v severozápadní polovině Čech už můžou vyskytnout nějaké ty přehánky nebo déšť. Přes den pak to hrozí na většině území republiky a večer by měly srážky ubývat a místy už bude zase polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší zítřejší denní 13 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 13.59 startujeme naší dnešní první společnou hodinu a chtělo by to rovnou nějakou takovou velkou pecku, hodně pozitivní, tak si dáme Ace of Base Design.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle je jedna z těch písní, se kterými se pojí velké drby. V tomto případě ten, že za tu svou oblíbenou životní chybu v ní označila Sheryl Crow Erika Claptona, se kterým měla románek. A bulvár se teda tenkrát toho hodně chytil po vydání singlu My Favorite Mistake. A i když to teda Sheryl zpočátku nechtěla vůbec komentovat a hodně mlžila, tak potom nakonec teda prozradila, že se o Erika Claptona nejedná, že by ho nikdy nenazvala chybou, čímž vlastně ještě víc podpořila ty drby o tom, že byli spolu. No, Sheryl Crow mimochodem také dřív zpívala jako doprovod Michaela Jacksona, tak si krále popu za chvíli rovnou dáme.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
5: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

O blížících se cenách MTV v noci z neděle na pondělí našeho času se ví to, že odstartuje Madonna, bude uvádět Snoop Dogg, od včerejška taky to, že na nich bude podstat Georgeovi Michaelovi a taky to, že by měli přijít i žijící členové Nirvány, převzít tu nejprestižnější cenu Video Vanguard Award, určenou pro průkopníky a inovátory v oblasti videoklipů a v podstatě tedy za celoživotní dílo, nebo taková síň slávy to je. A měli by snad tedy i členové Nirvány bez Kurta zahrát i nějaké své hity se zatím utajovanými hostujícími zpěváky. No tak to je snad ještě větší lákadlo než ta Madonna, co? Teď už ale Eros na Hit Rádiu 90.

0: dalších evropských hitparád, což by pak třeba vyústilo i v to, že by skupina Shalom s hitem Someday byla i v Eurochart, ale nestalo se tak. To nevá. Dneska se na Hitradio 90 věnujeme hitparádě Eurochart Hot 100 z tohoto zářijového týdne roku 1993. Od 18 hodin uslyšíme top 10, no a jako 3 ve 3, 3 hity z té zbývající 90 na Hitradio 90.
1: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Show must go on na Hitradio 90. Za chvíli pokračujeme, budou tady tři vetři, ale teď aktuální informace ze silnic a dálnic. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Kolona je na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. 20 minut necháte od prvního po pátý kilometr. Půl hodiny ztratíte na příjezdu do Brna od Bratislavy po D2. Sunout se budete od 9. kilometru kvůli nehodě tří kamionů. Blokují jeden jízdní pruh na třetím kilometru. 20 minut ztratíte také v omezení na D1 ve směru na Brno. Zavřený je jeden pruh a popojíždět budete mezi 163. až 167. kilometrem. A na D6 na 122. a půltém kilometru ve směru na Cheb bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda blokuje jeden pruh. Šťastnou cestu.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: počasí.
1: Dnes máme většinou polojasno s nejvyššími teplotami mezi 15 a 20 stupni. Už od rána budou mraky přibývat a přidají se k tomu přehánky nebo déšť. K večeru pak budou zase ubývat. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 13 až 17.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 25. září roku 1993 měla vyparádě Eurochart Hot 100 Kate Bush svou tehdejší novinku na 29. místě. Na 38. tenkrát stoupili s novým hitem i Culture Beat, no a do žebříčku se kvůli televizní premiéře Pretty Woman vrátila i ta skvělá píseň od Roxette, konkrétně na 60. místo. A tou taky odstartujeme dnešní 3 ve 3.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 dospívává zpěvačka, o které se v posledních letech hodně mluví díky fenomenálnímu návratu na vrcholky parád s 80-kovým hitem Running Up That Hill, použitým ve Stranger Things. Tohle byl ale největší 90-kový hit Kate Bush. Rubber Band Girl, 29. místo hitparády Jurčát z tohoto zářijového týdne roku 1993. Předtím jsme tu měli i místo 38. Got to Get It od Culture Beat a taky 60. It Must Have Been Love od Roxette. Od 18 hodin uslyšíme Top 10.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi.
6: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Skvělá věc Nika Caymana, I Promise Myself, doznívá na Hitrádiu 90. Je to u nás 50 na 50, někomu vadí, že řidiči taxi neumí česky, jiným je to jedno, když auto dorazí včas a levně, no ale první skupina teď asi zajásá, protože sněmovna před malou chvílí schválila, že města a obce budou moci vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku zkoušku z češtiny nebo místopisu. Ve zdůvodnění se píše, tato činnost se stala doménou cíleně příchozích cizinců z třetích zemí bez znalostí češtiny a českého silničního provozu, kteří jsou ochotni tuto práci vykonávat za nízké výdělky a klesla tak kvalita i bezpečnost přepravy. No, tak snad už to bude lepší. Teď ale skvělá Natalie Imbruglia, která se letos vrátila ve velké formě. Její nové album je naprosto úžasné a taky nečekané, takové hodně moderní. Vykročila novým směrem, ale my se teď připomeneme ten její devadesátkový Wishing I Was There právě teď na Hitrádiu 90.

0: Tohle byla jedna z nejúspěšnějších písní historie, která se nedávno taky vrátila vysoko do hitparád, a to díky použití v seriálu Netflixu, jak tomu prostě v poslední době hodně často bývá. Konkrétně v druhé sérii Squid Game hry na oliheň se objevilo Time to say goodbye Conte Partiro v podání Andreje Bocelliho a Sary Brightman. Za chvíli jsou tady Činasky nebo Pet Shop Boys na Hit Rádiu 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byly skvěle sladěné hlasy skupiny En Vogue. Don't let it go, love. Na Hit Rádiu 90. Teď už Renata. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D35 je na 154. kilometru ve směru na ostrov na nezbytně nutnou dobu zavřena kvůli vyprošťování kamionu po dopravní nehodě. Kolona je na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. 25 minut necháte od 1. po 6. kilometr, důvodem je dopravní omezení. Postojíte si také na Kladensku na kruhovém objezdu u Velké Dobré za sjezdem z dálnice D6, a to kvůli srážce dvou osobních aut, a 20 minut ztratíte v omezení na D1 ve směru na Brno. Zavřený je jeden pruh a popojíždět budete mezi 163. až 167. kilometrem. Šťastnou cestu.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já tě hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Atención!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
17: Devadesátky, nejlepší.

0: počasí.
1: Jak by mělo být ve čtvrtek? Převážně oblačno až zataženo. V Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera pak bude částečně ubývat srážek a místy by mohlo být i polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 13 až 17 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Po výzvě přišlo skoro 1200 návrhů předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Co naváže na krtečka Nerudovy písně kosmické a československou vlajku, se dozvíme v první polovině listopadu. Jisté je, že to teda nebude moci být nic velkého a těžkého, prostě jenom all the small things.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: konkrétně 17. října bude Národní den hudebních alb se středobodem ve Velké Británii, který formou limitovaných vinylových reedic a poslechových akcí v kamenných prodejnách oslaví hudební album jako ucelené umělecké dílo. No a Simonův tatínek Phil Collins chystá reedici svého 90-kového alba Dancing to the Light a Pulp taktéž znovu vydají své legendární album Different Class. A z toho si právě za chvíli zahrajeme Come on People na Hit Radio 90.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Je 16.23. A tak jestli máte směnu do pěti, tak si myslím, že už melete z posledního, ne? Tak tahle ta písnička se hodila. Trošku krve dožil, vlila Free od DJ Quicksilvera. Mimochodem, jeden televizní seriál, na který jsem úplně zapomněl, že existoval, si dneska připomínáme na Facebooku Hitrádia 90. Tak mrkněte, jestli schválně budete mít podobné pocity a řeknete si, a jo, vlastně, to běželo tenkrát. Jinak tam taky připomínáme na Rosky pána, kterého uslyšíme v té další hodině. Tady už jsou Lucie a Lenka Dusilová na Hitrádiu 90.

0: Na Hit Rádiu 90, jeden z těch, co fakt umí dělat coververze a mnohokrát to během své kariéry dokázal, Rod Stewart předělal klasiku od Stoneů Ruby Tuesday v 93. a výsledek jsme si právě teď poslechli. Za chvíli jeden cover od Westlife a předtím Dario G na Hit Rádiu 90.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv včer. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: jsme se na chvíli do černého. Depešáci nabídli It's No Good na Hit Radio 90. 7,5 minuty před 17. Je čas na aktuální informace, na dopravu a přehled zpráv a taky na počasí. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D35 je na 154. kilometru ve směru na Ostrov stále zavřená kvůli vyprošťování kamionu po nehodě. Odklon dopravy je na exitu 148. 20 minut necháte v omezení na dálnici D1 ve směru na Brno. Popojíždět budete mezi 163. až 167. kilometrem. Další zdržení na půl hodiny vás pak čeká od 178. kilometru až po křížení s břeclavskou D2. A D1 dělá problémy i v opačném směru, tedy na Prahu. 15 minut se budete sunout od 57. kilometru kvůli dopravnímu omezení na 53. Šťastnou cestu.
2: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
15: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území zkoušku z češtiny nebo místopisu. Schválila to sněmovna v novele zákona o silničním provozu. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Do polského vzdušného prostoru dnes dopoledne v Kaliningradské oblasti vletěl ruský vojenský vrtulník, oznámila to polská armáda. Vletěl do vzdálenosti 300 metrů od hranic a po 40 vteřinách polský vzdušný prostor opustil. Významné stavby v Praze, Brně, Ostravě i Olomouci se rozsvítí tyrkysovou barvou na podporu znakových jazyků. Akce se koná při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících, který pokračuje do této neděle.
2: Počasí. Oproti dnešku, kdy je převážně polojasno, by zítra mělo být oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, i když teda odpoledne a večer už budou srážky částečně ubývat a místy se znovu bude v republice tomu dát říkat polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4, nejvyšší denní 13 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Do švédského Malmö se příští pátek po roce a půl vrátí úspěšný muzikál Joyride, založený na písničkách Roxette. Na jaře by se pak měl hrát i v Dánsku a chystá se pak v létě i jeho rakouské nastudování. No tak se třeba brzy dočkáme i u nás. Ale než se tak stane...
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. Hello.

0: Right Said Fred, Don't Talk, Just Kiss na Hitradio 90. No a podle jednoho z těch, co to hodně namluví, by se AI, umělá inteligence, měla přejmenovat na SI, superinteligenci. Se divím, že ho nenapadla americká inteligence, když už chce místo Nového Mexika Novou Ameriku a Mexickému zálivu a Ontarijskému jezeru už taky dal přívlastky americký. U toho AI by pak vlastně nemusel měnit ani tu zkratku, že jo?
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
6: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90. Get real with the fever on the dance floor.

Tohle bylo z jedné reklamy a teď si na Hitrádiu 90 dáme i něco z jednoho filmu, konkrétně z Křižovatky smrti, což byl režijní a scenaristický počin Shona Penna, navazujícího na skvělý debut River Hell, rozpracování jedné písně Bruce Springsteena, kterému se to tak líbilo a tak mu to zalichotilo, že Shonovi do toho druhého filmu přispěl novou písní, nazval jí Missing, stala se hitem a hrála se tenkrát hodně i v českých rádiích, no a teď zazní i na tom našem Hitrádiu 90. Vzhledem k tomu, že má Bruce Springsteen dneska narosky, tak tady je tedy náš dnešní filmový hit v půl šest.

0: klidně jsme si mohli dát i Streets of Philadelphia, nebo Dead Man Walking, či Secret Garden, tedy další 90-kové filmové hity Bruce Springsteena. No ale v den jeho 77. narozenin jsme vybrali skvělou atmosférickou píseň Missing. Hit z roku 1996 a z filmu Křižovatka smrti. To byl tedy náš dnešní filmový hit v 17:30. Bossovi přejeme všechno nejlepší. Doprava.
1: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D35 je na 154. kilometru ve směru na ostrov stále zavřená kvůli vyprošťování kamionu po dopravní nehodě. Odklon dopravy je na exitu 148. Hodinu necháte na D1 od 179. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Navíc na 195. a pultém bouralo osobní auto s nákladním a zdržení tak může narůstat. D1 dělá problémy i v opačném směru, tedy na Prahu. 15 minut se budete sunout od 57. kilometru kvůli omezení na 53. Kolona je na výjezdu z Prahy po D8, 25 minut necháte od 1. po 6. kilometr. Šťastnou cestu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: 90ky jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Zaostřeno na region.
12: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zrovna končilo léto 1993 a my se právě dneska vrátíme o oněch 33 let nazpět, abychom zjistili, jaké byly tou dobou největší hity. Vy se můžete v klídku zasnít a možná i zavzpomínat, jestli chcete, pokud si tu dobu pochopitelně pamatujete. Hitparáda Eurochart Hot 100 právě startuje, tentokrát tedy z 25. září ve 93. roce. No a Michal Klein vám tradičně přeje fajn poslech.
1: Eurochart Hot 100.
0: Hned za chviličku na osmém, tam čekejte super hit té doby od kapely Soul Asylum, Runway Train. Ještě předtím na devátém, tam oprášíme letitý hit Darla Dirla Dada. A jeho historie, ta je docela zajímavá. Jedná se totiž prapůvodně o nápěv, který kdysi dávno zpívávali námořníci na lodích, aby udrželi tempo, když právě veslovali. Pochází ještě z Řecka. Poprvé ji do popové verze přespívala francouzská zpěvačka Dalida. To bylo na začátku 70. No a na začátku 90. let jí potom hudebním stylem Eurodance opepřila skupina G.O. Culture. Jinak ve 93. to byl obrovský hit hlavně ve Francii. Stejně jako v celé Evropě super hit Go West od skupiny Pet Shop Boys, čímž to dneska mimochodem celé nakrojíme. Diskotéka původně od Village People a ono Go West je mimochodem slavný citát někdy ještě z 19. století, který je připisován redaktorovi jedněch amerických novin, který tenkrát vyzýval mladé lidi, aby šli na západ, že tam je lepší život. Pet Shop Boys tomu akorát dodali punc, a to tím, že píseň koncipovali vlastně jako sovětskou hymnu. Dokonce ty sbory v refrénu jim tenkrát nahrával moskevský pěvecký soubor. Klip natáčeli na Rudém náměstí a celé to byla vlastně taková parodie, takový určitý sarkazmus, že prostě na západě je líp než na východě. Hotovo. Tečka, pravda. Desáté místo v Eurochart právě teď a tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Posloucháte Eurochart Hot 100, tedy evropskou singlovou hitparádu. Dneska její vydání z 25. září ve 93. roce, kde se na pátém místě usadil cover slavné písně Can't Help Falling in Love od Elvise Presleyho. Byť tedy její historie té písničky ta je mnohem, mnohem delší. Ale reggae skupina UB40 ji ještě na začátku 90. přespívala, a to do filmu Líbánky ve Vegas. Jenomže co se tenkrát nestalo, režisér si nakonec vybral verzi, kterou mu přespíval Bono ze skupiny U2. No a taky UB40 jednoduše schovali do šuplíku. Záchrana ta se naštěstí dostavila právě ve 93. roce, kdy si jiný režisér vybral do jiného filmu Někdo se dívá se Sharon Stone. A jenom díky tomu se z toho stala taková masírka, která dokonce překonala i samotný úspěch originálu od krále rock'n'rollu. Před pátým to si dáme ještě šesté místo, ostatně jak taky jinak, kam vyskočili Two Unlimited, a to s hitem Faces. No a teď vlastně další Eurodance, který byl v té době takzvaně na výsluní. Headway a jeho What is Love. Ikonická devadesátka s velmi veselou melodií, ale takovým spíš melancholickým textem o neopětované lásce. Na svatbě tam si tohle rozhodně zahrát nenechávejte, pro Bůh. Takže posílám sedmé místo v Eurochart, tady na Hitrádiu 90, tohle je Headway.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 milionů 600 tisíc. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 miliony 799 tisíc. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 miliony 550 tisíc. A zahrada v Chrudimi za 1 milion 290 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Zaostřeno na region.
6: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

S vámi je Hit Radio 90 a hlavně hitparáda Eurochart Hot 100, která počítala ještě v 90. letech fyzický prodej singlů a alb v Evropě. Jo, týden co týden vycházel žebříček, který vycházel z prodeje nosičů, a to v jednotlivých zemích v Evropě. A teď se konkrétně podíváme, jaké alba nebo jaká alba měla před 33 lety největší úspěch. No a tady musím udělat takovou vlastně osobní odbočku. Všecky ty desky mám doma ještě na CDčku. Taky na to padlo celý moje kapesní tenkrát. No, třeba Meatloaf a jeho Bad Out of Hell 2 Back into Hell. A nebo třeba Bon Jovi a jejich deska Keep the Faith. A nebo U2 a jejich tehdejší experiment Zuropa. Tu desku jsem prostě miloval. No a nebo album Na vrcholu hitparády Eurochart. Tedy deska Bigger, Better, Faster, More od skupiny Four Non Blondes. A ruku na srdce, jen tak mezi náma, ta deska se prostě prodávala po statisících a milionech jen a pouze díky superhitu What's Up. Tenkrát z toho kapela vytřískala takzvaně maximum, ale paradoxně se jenom pár měsíců po úspěchu singlu i alba rozpadla. Teď se prý chystá velký comeback, tak uvidíme, jak si holky čtyři neblondýnky nakonec povedou. No a protože ten superhit What's Up nás dneska ještě čeká, tak si z alba Bigger, Better, Faster, More pustíme písničku Spaceman, která se ještě lehce svezla na úspěchu předchozího hitu. Eurochart Hot 100.

Jaké bylo nejprodávanější album v Evropě před 33 lety, tak to už víte. No a čí jméno svítilo na vrcholu singlového žebříčku hitparády Eurochart, tak k tomu se postupně dostáváme. Za chvilku si dáme ještě jednou Lindu Perry a její For Non Blondes, protože, a o tom už tady před chviličkou padlo slovo, holky měly svůj zářez i mezi singly. Těsně pod vrcholem, na druhém místě, tam čekejte, jejich superhit What's Up. Na třetím si dáme dneska ještě jednou headwaye, a to tentokrát s hitem Live, ale začínáme s Freddiem Mercurym a hlavně tedy s jeho nejúspěšnějším solovým hitem, který ale slavil úspěchy až po zpěvákově smrti, právě na konci léta ve 93. roce, a to díky remixu od producentské skupiny No More Brothers. Originál skladby Living on My Own totiž v polovině 80. totálně pohořel a vlastně ani provokativní videoklip tenkrát moc nepomáhal. Freddy ho natáčel na velmi okázalé párty, kde slavil své 39. narozeniny a kde se to nahotou a nevázaným sexem jen hemžilo. Tak tyhle záběry potom použili i do toho 90-kového remixu, ale pozor, nic moc tam zase vidět není. Slavný zpěvák totiž po té pompezní oslavě musel znovu před kameru, protože ty původní záběry z oslavy byly prostě vysílatelné až po 22. večerní. A jinak mimochodem ten sket, takové to skabadabadu, tak tím Freddy vzdával hold své milované jazzové ikoně Ella Fitzgerald. Tak si poslechněte právě teď na čtvrtém místě v Eurochart, tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, bards.cz.
2: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně, CZ.
5: Náplně hned.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
7: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1993. Hit Radio 90. 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 25. září 1993 je skoro na svém konci. Už znáte 9 nejprodávanějších singlů té doby, taky nejprodávanější desku. A do celého toho hitparádového výčtu už nám chybí jenom a pouze největší hit, kterým byl právě před 33 lety suverénní
1: Eurochart Hot 100.
0: No prostě bylo těžké překonat slavného mistra Vejna od skupiny Culture Beat, který se už pátým týdnem vyhříval na výsluní. Píseň je vlastně rozhovorem dvou lidí. Zpěvačka Tania zde popisuje narcistického a sebestředného muže, který myslí jenom sám na sebe. Zatímco rapper Jay zde zosobňuje takové své sobecké touhy a své velké velké ego. Tenkrát ještě neexistoval internet, takže k textu songu jste se dostali tak maximálně v bukletu CDčka anebo na poslední stránce v bravíčku. A tak si spousta lidí dlouho myslela, že se v refrénu zpívá o mistru Ryderovi, anebo třeba dokonce mistru Reaganovi. Ale byl to Vane, tedy volně přeloženo jako pan Marnivý. A to právě tady ten konkrétní hit způsobil tu obrovskou devadesátkovou taneční horečku nazvanou Eurodance. A tak si teď můžete trsnout právě na mistra Vejna. No a příště se těšit na to nejlepší ze 96. roku, kdy byly na výsluní v našich končinách i Kelly Family. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: e-kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: A to už jsme dělali legrace.
5: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
6: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 000 měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
7: Yeso!
6: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
16: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

90. Hit Radio 90. Sequence starts in 10 seconds.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
4: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.